Is it a lighter?

Kámo, nikdy v životě ti nezapomenu, co jsi se mnou musela zažít, když jsem se potácela s tou sračkou Adamem. Podržela jsi mě v každou chvíli. Víš, že jsem tu pro tebe vždycky. Co mu mám odepsat? Na tvoje rady vždycky dám.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.
0: Dance Radio.

0: krásnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brussel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrálo letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od rána.

0: Dance Radio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

0: flešky, kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhony 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 74,90. A kofola 2 litry s apkou pouze za 21,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Krise Sadlera. To jsme my v Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et Plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: střídlový barva z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
1: Pak hrnky,
0: flešky, kufříky vyměním za kuponky.
1: Škola volá!
2: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Rádio Euronews.
1: Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andrewem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Dance Radio, Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Nerocca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

0: od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Už zase došel? Tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů, kilo za 49,90. A jeho český ajdam plátky 100 gramů s apkou pouze za 19,90. Albert. Dle srovnání k 26.8.
4: Dance Radio. Dance Radio.
5: I'd be lying if I said I didn't need to get lost sometimes. It took a couple wrong turns, but I learned the right ones are harder to find.

ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejs drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Dance Radio.

0: Dance Radio. Dance Radio.
1: Za náma Paul Oakenfold, pomalu pouští mezi vás ukázku další muziky, která nás čeká už po 13. hodince v pořadu Part Break. Budou Swedish House Mafia, Happiness is so sad. A taky proběhne kousek Barry Khan svým Dance, Dance, Dance. Ladíte Dance Radio, ať už je to na 89 nebo 102,9 FM, jsem Tereza Ročeňová a společně startujeme sobotní Part Break. Tak super poslech přeju. Je 13 hodin.
0: Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.
2: This is a game. Whatever I play to you, you play back to me.

Martin Kena, Take Me, Féter Rudens Rádia na 89,129 FM, minutu před čtvrt na dvě. Podíváme se, co nás dneska čeká, tak rozhodně nebude chybět Party Service, taky se podíváme za Messim, protože v Messi udělal velký rozhodnutí. Co to bylo, tak to vám prozradím za chvilku. Taky, co si pro nás připravila novýho důležitýho Amélie Lenz, no a taky prozradím, co si pro nás připravili Swedish House Mafia, když odehráli nedávno svůj koncert ve Švédsku. Tak je toho ještě mnohem víc za chvilku, třeba právě zmiňovaný Swedish House Mafia s novinkou Happiness i soused, taky Delirium, anebo Ofaya a Always. Tak užívejte a přeju parádní poslech na vlně Dance Rádia.

ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí. Dance Radio.

Zara Mahigl a Moving to the Sun, velký hit na sociálních sítích a nejenom tam. A teď už se ale podíváme do světa fotbalu. Hvězdný argentinský fotbalista Lionel Messi totiž oznámil, že už ho v barvách Argentiny prý neuvidíme. Po smrti svého otce ukončil reprezentační kariéru. S národním týmem vyhrál v roce 2022 mistrovství světa, v roce 2014 a letos stříbro. No a svoje oznámení se rozhodl oznámit na Instagramu. Jak řekl, uplynula nějaká doba od prohraného finále a chtěl oznámit, že končí v národním týmu, že už je na čase. Jeho kariéra se pomalu uzavírá a tohle ho zasáhlo, ale všechno si užíval. Je hrdej, že se narodil jako Argentinec a uvidíme, co dalšího si pro nás tenhle hvězdný hráč připraví. Každopádně jsem si pro vás připravila další muziku. Proběhnou Take Is a Lock Solomon a nebo Shimza a Fire Fire za moment na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Holandský DJ producent Thomas Newson a Talking About 12 minut před 14. hodinou. Já jsem si tady otevřela naši hitparádu Dance Radio Charts, abych se podívala, jak jste zahlasovali, protože naši hitparádu ovlivňujete vy. Tak podíváme se na to, kdo by nevěděl, hitparáda se jmenuje Dance Radio Charts. My máme féteru Dance Radio každý čtvrtek od 18 hodin a na našich stránkách www.danceradio.cz můžete hlasovat pro kousek, který se vám líbí. Můžete si to tam i naposlouchat, kde je šipka k poslechu. Poslouchejte, kde palec nahoru můžete i hlasovat. Co palec nahoru nemá, je 7 týdnů v hitparádě, takže to opouští hitparádu, tak mrknem na to. Je tam vždycky 20 míst, jsou tam 3 novinky, z novinek je tady Cedric Gervais, Kygo a Felix the House Cat. No a teď se podíváme na první 3 místa, jak jste zahlasovali, jo. Tak na trojce český projekt Epoch Noir, na dvojce Drone Moon Shelter, už to palec nahoru nemá, takže to opouští hitparádu. Na jedničce Annette Fab a Wherever I Go, takže uvidíme, jak zahlasujete a jaký pořadí bude příští týden. Hlasujte ještě jednou www.danceradio.cz a jak k tomu pošlu muziku, zazní Marshmallow, James Pie, James Hype anebo Jungle and the Wave. Za moment na Dance Radio.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Dance Radio. Dance Radio.

Tomnovi a Superstar, Féteru Dance Rádia, chviličku po 14. hodince, a když už jsme vlítli do té 14, představuju muziku, kterou si dáme za chvilku. Bude to novinka Sony Fodera, Becky Hill, Say Something. A taky dáme jedničku naší hitparády, Annette Fab a Wherever I Go. Tohle a spoustu další muziky budu mít pro vaše ouška už za moment. Na vlně Dance Rádia na 89 a 120,9 FM. Je 14.03. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Za náma Fede Legrand a jeho Dancing Together. No tak tancovat možná mohli někteří z vás, kdo jste se vydali minulý víkend do Švédska. Náš Andy, který s váma tráví každý všední odpoledne, tam byl v pátek. Swedish House Mafia tam měli odehrát svůj velký koncert. Kvůli počasí to bylo zrušený. Sobotní úplně vyprodaný koncert se odehrál. No a Swedish House Mafia, na něm zdali hold Avicimu. Bylo to neskutečný. Spousta fanoušků říkala, že měli husí kůži, že to byla úplná nádhera. No a nádherný moment proběhl taky, když se na pódiu objevila dcera Sebastiana Ingrossa a předvedla jeden z nejemotivnějších momentů od návratu Swedish House Mafia. Ona totiž zaspívala speciální úvod k písni Don't You Worry Child. Bylo to neskutečný. Já o tom jenom mluvím a už mám taky husí kůži. Video můžete najít na jejich sociálních sítích. Rozhodně doporučuji na to mrknout. No a teď už posílám muziku. Proběhnou Shanks, Sony Fodera a nebo Rozala a Are You Ready to Fly. Za momentík si to dáme u nás na Dance Radio.
1: Už zase došel tvůj krém, šampon či parfém? Nálze máš kosmetiku i drogerii pohromadě, vůně, péče o pleť i vlasy, zubní pasty i čistící prostředky. Do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.

Wilkinson a Ultraviolet Fetru Dance Rádia 5 minutek po půl třetí na 89,9 FM. Tak občas si objednáte jídlo, ne vždycky dorazí ve stavu, v jakém se odesílá. Každopádně stát se při tom dovážení může cokoliv. Takový kurýr v Číně doručoval objednávku do luxusního hotelu, ale sledoval navigaci v telefonu tak pozorně, že zahučel do dekorativního bazénku přímo uprostřed lobby toho hotelu. A i když tam spadl skoro úplně celý, tak stalo se, že ruku s tou papírovou taškou s tím jídlem držel v ruce nahoře a to bylo jediné, co zachránil. Takže i přes nechtěnou koupel dokázal balíček udržet nad hlavou, vyskočil ven a zakázku úspěšně doručil. No, profesionalita je vidět. Teď už další muzika, pokud si objednáváte jídlo, doufám, že bude chutnat a k tomu muzika jako zákusek. Illenius, taky Klingande, Košín a Drum Sound a Bassline Smith za momentík na Dance Radio.

0: Jack Vince a kousek s názvem Queen v Eteru Dance Rádia 9 minutek před 15. hodinou. Já už vidím rovnou i kdo dneska slaví svátek, tak je to Boris. Pokud nějakého znáte, nezapomeňte mu popřát. Jinak tohle jméno má v České republice 2191 nositelů. Jejich průměrný věk je 44 let. Jinak dneska je taky den sírové pici. Pokud si nějakou dáváte, doufám, že chutná. Já až pojedu s rádem, možná si taky nějakou dám. Podíváme se i na zvířátka. Dneska slaví pejsek, který se jmenuje Ted a z kočiček je to Judy anebo Hanuš. Jinak taky dneska den plno vousů, takže jestli nás nějaký vousač poslouchá, tak doufám, že máte taky skvělý den. A jinak doufám, že všem vykouzím úsměv na tváři, když vám do uší pošlu další kousky, třeba 642, Came of It, anebo Christoph a Gimme the Love. Za moment si to dáme na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Za náma Kristof a Gimme the Love. Pode mnou už pomalu slyšíte další kousky. Proběhne novinka Midnight Generation Almost My Mind. Almost My Own. Za chvilku v Eteru Dance Rádia proběhne taky Another 54 Ultra Talk To You. Bude to ještě mnohem... Já jdu domů. Bude to ještě mnohem víc, tak držte vlnu, jsme Dance Rádio a hrajeme tu nejlepší taneční muziku v pořadu Party Break. Je 15.02. Dance Rádio.

0: Féteru Dance Rádia jsme si dali další muziku Line 8 a Sunday Song. Máme teda sobotu, to nevadí. Každopádně teď se podíváme opět do světa, kde se dějou velké zajímavosti, protože už před nějakou dobou jsme vám zmiňovali pána, který byl zatčen za to, že očichával cizí zadky. Ano, slyšíte dobře? On dostal přezdívku sériový čichal. Byl opět zatčen v Kalifornii a bylo to potom, co ho nahlásili zaměstnanci obchodu, že se krčí za nakupujícími a zblízka k ním čichá. Jde to už prý o třetí zatčený od roku 2025. Jinak virální se stal už v roce 2023 na TikToku. No, tak uvidíme, co s ním udělají. Každopádně, pokud jdete na nákup, doufám, že vás nebude nikdo obtěžovat a že vám v oušcích zazní další muzika. Austin Mills, Midnight Generation, Jimin Spoon a nebo Roves. Za moment na Dance Radio.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například vodňanská kachna bez drobů, kilo za 99,90. Olmíci, jogurt, různé druhy z Kaufland Card Extra za 10,90. A 7 Days Croissant, různé druhy za 9,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: Motokrosová show přímo u obchoďáku? Jo, slyšíte správně. Už 13. září ovládne OC Letňany světová hvězda freestyle motokrosu Petr Pilát. Těšte se na show plnou extrémních skoků, salt a triků. Na programu nebude chybět ani minirampa, XP Boost Parkour Zóna a Hot Wheels a Barbie herní zóny pro nejmenší návštěvníky. Extreme Day v OC Letňany. Už 13. září od 11.

0: Za náma na Dance Radio další Libovka, Another 54 Ultra Talk to You. Teď se ale podíváme na to, kde se dneska co koná, jaká party, jaký mejdan. Do uši posílám Party Service. Party Service. Tak já vždycky hodím do placu někoho od nás z týmu Dance Radio, tak dneska je to Chris Sadler. Chris se dneska chystá do Chuchle tady v Praze, jinak zítra si ho můžete užít i v rámci pořadu Climax tady u nás v Eteru Dance Radio od 18 hodin. Tak mrkneme se dál. Ten Year of's Next Gen Crew chystá se v krašském klubu Rocks, takže můžete se těšit na pořádnou divočinu, jak známe Cross Club. Jinak, kdo by si chtěl dát divočinu ještě jednu, ale se zahraničním hostem, tak dneska Moxy dorazí i do pražského klubu Epic. Italská záležitost a italský techno DJ André Trois, ten se chystá do klubu Pulse 22. No a Mindstage Party se chystá dneska v pražském klubu Roxy, kde se za mixem objeví také DJka Terezia a DJ Tadeas. Tak taková menší pozvánka, pokud už máte vybráno, kam večer vyrazíte, s kým a na koho, dejte vědět. Já posílám další muziku v Eteru Dance Radio Tujemo, Cosmos Midnight nebo Shapov a teď taky pozvánka na naší aplikaci, kdo ještě nemá staženou, nemají v telefonu, nemají aktivovanou, tak teď info pro vás.
1: Apka Dance Radio. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radio. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Na den rádu Shop Off Inside the Rave. Máme 8 minutek před 16 hodinkou. Ode mě za chvíličku Messik nebo Rojksup, jinak dneska samozřejmě si můžete užívat taky radio shows. Od 18 hodin Šimza Global Residency, od 20 hodin Rehab, jeho Cyberpunk Radio. A máme taky Armina a jeho Asot. Mezi 10. večerní až půlnocí tady bude pořádná nálož trencový muziky. Já se loučím, mějte se, neloučím se na dlouho. Zítra po obědě se na vás opět budu těšit, tak si užijte mejdany. Zítra mi dáte vědět, jak to proběhlo, jak jste se měli, no a užijte si zbytek soboty. Páčko zítra!
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Tento týden z Kaufland Card Extra. Milka sušenky za 33,90. Royal Crown se třtinovým cukrem nebo Targa za 24,90. A Birel jedinečnou chuť nenahradíš za 18,90. Až do 8. září. Kaufland.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo,
2: iPhone 17,
3: laserové projektory,
2: sluchátka Apple Beats
3: a stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Dance Radio.
5: If you don't like something

0: Express Radio. Brusel News.
1: Italská policie nalezla tři díla francouzských umělců z 19. století v odhadované hodnotě 9 milionů eur, která byla odcizena ze soukromého muzea u Parmy. Právě v tomto městě v bytě jednoho z podezřelých policisté obrazy francouzských malířů nalezli. Vloupání do muzea a sídla nadace Magna Neroca se odehrál letos v noci na 23. března. Vyšetřováno je v této souvislosti 9 Moldavanů a Moldavanek. Autory nalezených děl jsou malíři Paul Cézanne, Auguste Renoir a Henri Matisse. Nejcennějším ukradeným plátnem byl podle policie Cézanův obraz Tasse et plat de Ceris, šálek s talířem třešní s odhadovanou cenou 6 milionů eur.

Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Dance Radio.

Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radio s Andy Rudem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Nejméně 38 lidí zemřelo po zemětřesení o síle 7,7 stupně, které v noci na sobotu zasáhlo pobřeží indonéského ostrova Flores. Informovala o tom agentura AFP. Předchozí bilance činila 20 mrtvých. Úřady původně vydaly varování před tsunami, později ho však odvolali. Tisíce obyvatel pobřežních oblastí byly evakuovány. České ministerstvo zahraničních věcí nemá informace o tom, že by zemětřesení postihlo české občany. Zemětřesení způsobilo vážné škody a několik budov se zřítilo. Výpadky elektřiny navíc komplikují získávání informací a stěžují pátrací a záchranné akce. Podle americké geologické služby USGS zemětřesení zasáhlo indonéský region Flores. Ohnisko zemětřesení, po němž následovaly dva otřesy, bylo v hloubce 10 kilometrů a jeho epicentrum zhruba 68 kilometrů severozápadně od města Ende. Dance Radio.

0: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od

0: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
1: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Dance Radio. From the speakers to your soul, this is Karma Radio with Shimza. Turn it up.

This is ColorCast Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.